Amy Grant, every heartbeat belongs to you. Kóžde pukotanje wutroby je za tebe. Ach, možeš da hišće romantisce do tutoho dnia startovać. Wieso, wieso, ze serbske hudźbu, kotraž nam šitkim wutrobu zworewa. Ač došeš čiš, Andreas Kieske zaspiewa. Monika Klesec a Luboš Činski spio. To je Michał Cyš. A nětko zaswyšim Boženu Bjaršec, sedžu zase tam. No a produkcja serbského rozvosa tu za serbským rozvosu sobie.

0: Popódnju, potom tež ze švielemi a nevědrom žive slěbro, ponoženstnišemu dále spadnje a to na 16 do 20 stopňů a tež čtvrtk a pjatk vostanje dále neobstajne při temperaturach okolo maximálně 20 stopňů.
1: Na drohach šitko svobodne vyskoče žanych tu z tymi neuladam. Zdzielč nam rade, jeli vám popuču do šule, na dživo, likare, pekare, gdzie škulišče popuču napadne. To se na kuže pat veseli, mojte odtvočene taste, rade zase raz vúživač, budušin 7.30.400 abo nám napisač, rade povíš přes četou funkciu naše dámotnije app MDR Serbia.
2: Serbski rozvoz.
1: Štyri pona po šeštich je tu staj Katka Jakub. Přijem môj dobrý start do dženstnišeje v útorne.

pojmy. A to su pokiwy do dźensnišeho dnia. Dźensa je wječer 6. zjawne posedźenje Wazowskeje gmejnskeje rady, a to na žurli radnicy we Wazu. Dalše zjawne posedźenje je zromadźizna zaradnickeho zjazka při Kluštorski wodźe dźensa sydorni twarenja pančicach Kukowje, a to wot wječer 7. Zajmcy su wutrobnje witani. Kaž sme po ješach svišeli, môžeme votnetka za so pošive kupačič, cvodňovská karta za dječi plači, lica 3 eura za doroščených 4 posta. Štujši aktuálne vúdače Hornjo-Vúžického, Hornjo-Serbského magazína Vúľadka sobotu televízii skomžiu žaden problém ARD Mediatice je dále přístupné. Mez druhým pobychme stroži šulský muzeu a sme si vobladali, kak je so před 100 letami tam vúčuvalo. Jako zakončenie koncertovej sezony prezentuje se Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov a to jutře večer od napo 8. Kočebuskim konzervatoriu. Tam slyšme napríklad koncertovú svitu Jana Bulanka Přespolo, kotriž je komponist serbský ľudový spiv a reje s končinou vokova slepoho předžival. Nimo 6 serbskich rejo zaklinči tež serbská rapsodia za violinu a orkestro a tož to dalše zajímavostky še utrobne vítani jutře sredu večer na po 8. Kočebuskim konzervatoriu.

0: Lěčo. Što je za was lěčo?
1: Lěčo je za mě svobodne čuć, že svojimi přećelemi tak vylekaš možno činč, kvičore vonka spać, před nebjom a vesu buć.
0: Serbski rozvoz přeje vam svunčny dzień.

0: Wonku zwanča Veronika Zarodnikowa je zaspěwała Biedl k nasedom je a lube dźěći. Jeli něšće naše rozhłosowe hudančko dotal hišće słyšeli, mam za was tu hišće raz mały wurysk, što drje dźěći tule wopisuja. Jedne słowo pytamy, poskajče raz.
1: To jo było?
2: To je może paslić?
3: To mien si rič utrije.
4: Tam hore jen může mojvat.
5: Pisat?
6: Je může s tym faudovat?
7: Jen může to odsijat.
0: Aha, nětko pak spěšne a věstče zauješe teži, že što pytáme kotre svoje. Sčelče nám ráde vašu vodmovu, hač doštvodka pak jako mělku na serbský program @mdr.de s poštu abo direktne přes našu stronu MDR a tam namakače tež pod dječace raj hotove formulár k vúplnenju a mały tip, tam môžeče si hodančko hišče raz vo mere naposkač. No a sobotu potom přeradži vám dundak, štú je dobyl a štú môže so přes riany darik kiše serbský rozvoz vám svoj veselič, tuž vám veľa vesela pri hodaniu a pri vúhodaniu.

0: A to šakujde wie po na přinže ta ty tata 6.25.
1: Policija z G.
2: Na zbožo je se jenož trochu blacha skoncovalo, jako sta se nedželu popodnju na až 4 do směra zorelcne zbožo. Jeden a 70 letný šofér Audija zjedže na vysokost či svona bosč, doliva od jezdnje a kolidirovaše tak z nabočne planku. Zranju se nichto neje, věcna škoda pak vůčenješe nemale 5,40 euro. Noce na nedželu su neznači šklincu VW-a ve Wuhu rozbili. Skučičelja pokradnih umošnju s com tu pokazam a dokumentami z golfa. Škodu padustva trochovacho policistča na nedže 60 euro a vecnu škodu na 200 euro. A nedželu večer z nezboži ve Vojerecach mawe kolesova, jednačeletne bi se svojim kolesom na vopačnem boku pupu Vodeče na vopačnem boku puča po puču a meješe vodpolat do lipovoho puča vodpočič. 28-letna šoférka golfa z tutoho lipovoho puča přijedže a převidža pošim zdaču hulca, kotrušako bi na vopačne stronje jiv a zraze tuž do njeho. 1-letne přinže lohko zranjene do kliniki, vecna škoda vůčenješe nimale 500 posta euro.

0: Jakube, čakaj raz, moja lišćina je wo wiele dlěša, ač twoja, zdźělče nam ju rady, budeš jim 37.40, abo napisaće nam rady powieść přes damotnu četou funkciju, našnje app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Z dobrý naladu do dženstnišie vútor, ze Katku a Jakubom peč, menšinou po naposednichie.

Štóž je sobotu aktualne wudaće wulata, wulatka telewizji skomdźiu, žaden problem, a ARD Mediatece je dale namakaće, možeće si rade hišće wobladać. Dźensa i wječor 6. zjawne posiedźenje Wazowskeje gmejnskeje rady, a to na žoli radnice we Wazu dźensa wječor 6. Hodźinu pozdźišo wječor 7. je to runje zjawne posiedźenje, a to zaradnisko zjazka při kloštorskej wodźe dźensa wječor 7. pančicach Kukowe. Wotnětka může se zase pošiwe kupač, cvodňovská karta za dětši plačí 3 eura za doroščených 4 posta. Jako zakončenie koncertowej sezony prezentuje Serbska komorna filharmonia program z tvorbami serbskich komponistów, a to jutře večer na pół 8 Kocimbuskim konservatorium mez druhým zahudzi orkester napríklad spiewy od Bjanata Krautza abo tež Jana Bulanka přes polo wutrobnešče vítani jutře večer na pół 8 do Kocimbusa. Center na žitných wikach Budyšinje přeprošuje zromadnje s pekarským zjazkom štvortk zaso na zjawne pruvanje kleba a cauto štvortk vo 10. do 12. hodnoča fachovce zapodate pečva a vy môžete im rady na posty a přes ramenia ladač. Šešť hodí nedom, jedna postaje, to sú trio a kumple, Gisch schak zu Spaukom Romage organisowali wie serbsku Pop-Operu Carpe Nocte, a to je Wotorenski spiel, fachoce prajak domo tisch Opener, 6 Jodzin, 1 Aposta, serbski Rozwoz przyje. Dobre ranje!

0: Čišćo, Jeans, ja postaje, haj taksiju smy runje z vami popuču byli, tež vo Bwyskaču, kiž ve Kvačicach stej, smy dźens rano hižo rozprawili, a tuž podamy so nětko raz na kolije, štuž je s čahom, je s drežďanami a zorecom popuču. Tun treba tu kvidu husto trošku viace z čapnošče, tvarske dživa na čare traja ište tydžin, abo stano tola dlije, Katka.
1: Na kolijach mjez budušinom a žičenjom so tvari, hižo dvajte dženje so prohi, njimsce švelen v umenja, sobotu pak bje na tvarništu stres, tak menovane prohovy portalovy kran je s koliju skočiu abo so sunil, a dobiše so s druhým kranom zase stajč.
0: No to klinči kytro spektakulárny a taktiž obraz k tomu vupada a má so netko tyž Vuskut na to, dyčaj zase regulárnymi zorecom a drežanami ježža, Katka?
1: Nie, Němska železnica za praj časový plán 7. junia hotový byč. Tun môže po aktuálnym stave dále dodržeć, vieze pak sa ešte prújehač drobia v upadnené dživo pozdíšo, potom nakvatač drka, potom hýšče raz džil, abo votriesk začinič. Kak vysoká ta škoda na tom odpovednom jezdžidle je a čeho dla je súak tomu nezbožu dojšlo, o tom netko hišče přepytuje.
0: To reka v obmezovania za pasažírov so pomavu ale vysče na konský lia.
1: Tvarských dživodla môže sa tu chvíľu jenož niečo kúžde druhý zvýsk RE1 mest režanami a zorilcom tak zvoprodžič po pláne a tam ježdič, dokáž ako jedne kolie jenož dispozícii stia. Zbytk so na votresku mest Budešinom a Biskopicami s busami náruna to mnozy, kociž pravidlnie z čałom z Budešina abo zorelca do Drežďan ježdža hižo znaja, přelisč do busa zase ročo, přelisč do čaha.
0: To kužmat.
1: A ja přes tutuncu ke kliju podleši so tun jezdny čas za tute potrichene jezbyta krec vo 20 menšinu. Čaj so tiež husto jara bone, ale za tydžin. Přichodne tydžin sredu je po aktuálnym stavje guns s tym.
0: A nesmie šak tiež vúlce žane Karika, kolej sa sebu začaj, bo to sa včera rozpravili, niž to spodžu na viecka. No a sme dali čipni, kak sa to pola nás s kolejemi a s čami naši končne takhle všetko má. Katka je nám rozpravila zo so tvarske dživami s Budešinom a žičenjom pomavu, ale viesče na konskilia.

0: sida menšino po napođevečih. Haj z leta 19 a 90 su one ve Łužicy popuču. Žołte taksije Roblec taksijoweho předovzača z Kroščic. Mjestym njeboža pak jenož jednotlivcu, ale tež večše skupiny a šulariju z busami. To pak staja předovzače stajne zaso před Łužadanja. Tak praj mejčel Matijas Robel.
1: Češko jo nangačeno, kde su ulkim z busom ježdi a vozebi ti, kde su naše okoline su jole, no. Also, kde su ja sam jo, kde su so šec veseli naše šulske dječi, a to je jen vodža, tu može se s nami rodžeć. No haj, ja sam jo doma, no, ja ti rade srbsko ruču. Tež rade jedno srbsko vodža rapotam.
0: No, praj Matijas Robel na Mejčel kroščanského taksijového předozača. Kak zasadne tukvilu kšeft beži a čeho dla lidma hiščeš tu privátne taksi skáza a potom tež ze svojške mošne zapáči, nedom to povedam vám tu, serbským rozhlasu.

za minulý. Jo, titel DCD-ki, kotorje špochada tošten titel a dalšne aksu byli slyšašnend v tej recenzii od mojego autora, od mojego kolega Sebastiana Likoske-Winglera, serska jazzpivaka Boga Vaudzic a polska violinistka Izabela Kojduinska z tej za tošten album skomponirowały riet basnju Vetmine Witkojc a ten album dostaršo w internecie, například na tej platformie Bandcamp, žeš ten album možeš šo digitálne a teke, tak pšauje analognie, ako CD kupíš, abo teke na koncertach.

Či staroserske balade z toho ta Češa, pak ta nica 7 let, to je kompozícia, jo po tradicionelnej melodii byla veď Jana Paula Nagela a jedno jo nagrávanie z našeho rozkosového archíva. Nen to, co me pak gratulírovaš.

jeho filma. Kolja z českiego filma smy ho słyšeli jednu muziku. Ja co nento pokazaš na dalšny muzikowy event, na koncert Vice we Chošobuzu, ku końcu grajne je dobe přižo serski ludowy ensemble ešte raz do miesta. W symfoniskim koncerce budu zaznieš jano serske kompozicje, ako přeživaju serskou ludovú muziku, do nowej zvukowej rece, živé rie, lyriske melodie budu zaznieš zagrajo serska komuna Filharmonia pod navedovaním Katarínu Dykov, skromadnie ze solistom na violinie Miłosz Mielinski. Dykov jo gano akle dirigiroval v oratorium Nalíčo ve státnem živadle a koncert Víče Bužo viaco na povesemich ve konzervatorium Jehošobus krotky dajo ve internetu pod ensemble.de abo při viacone kase a serske ludové ensemble svišeme teke nendojšti hove radio to sú te serske rie za orkestra vete Bjarnata Krautza.

Okay, za tu Ario smo ještě Milica z Anga Buš Vjasova. Ach, to jo, ved vas, sobu spíval, ja by se vjasolil. Jo, na wandrowanie přes mytisku krajinu pla Luboraza a to w serskej rece jo koniec tyženja přepřesyła dolnoserska recna šule a my sme za was byli pödla po groni přišto sobu na radiowe wandrowanie wiče bužo to tema pla nas w serskim programie pon stojho Anja Kochojc-Švarcova we studiu. Ja gronim za žinca ahoj a na zasi slyšanje sledujšo nam dali teke w internete a zavisče teke w radiu. Ujabo Gregor Klim. Ciao.